Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Už tento piatok si na Rádiu Viva nalaďte Ambrose Radio Show.

Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Krásne popoludne, priatelia, verím, že sa máte dobre, verím, že máte peknú stredu. 24. jún, to je dátum, ktorý sa na nás dnes usmieva z kalendára a začína sa teda dnešný daytime. Ako som už avizovala, ako sme aj s Tomášom načrtli v rámci záveru jeho lunchtimeu, ja tu dnes nebudem sama, takže ak nás počúvate v tejto chvíli, určite zostaňte s nami naladení minimálne do tej 16. hodiny, pretože sa máte na čo tešiť. A to, na čo sa máte tešiť, je veľmi zaujímavý rozhovor, a to konkrétne s pani Romanou Ľubasovou, ktorá je majiteľkou a aj užívateľkou, konkrétne Inka kolagénu, a srdečne ju vítam v našom štúdiu. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Tak tešíme sa, že ste prišli, tešíme sa, že rozoberieme teda kolagén, špeciálne ten váš Inka kolagén, a špeciálne ste mi teda aj dali inštrukciu, že vás mám odprezentovať aj ako užívateľku Inka kolagénu. Je to na vás aj vidno, musím vám teda takto zalichotiť aj napriek tomu, že my sme rádio. Takže ak budeme užívať aj my ostatní kolagén pravidelne, kontinuálne a veľmi zodpovedne, tak budeme vyzerať aj my takto fresh, áno?
2: Ano, kolagen totiž, když funguje, tak dokáže zdraví a krásu prodloužit díl, než nám ta příroda naplánovala. A ona nám to naplánovala v kombinaci s genetikou, životosprávou, a my to můžeme trošičku posílit. Když je ten kolagen kvalitní, tak se mezi ty buňky dostane a tu přírodu trochu napomene, aby nám nedělala šediny, nedělala nám vrásky, krásně nám hojila jizvičky, dala nás dokupy po miminkách, starým chlapům dopřála aktivní důchod se vším všudy a prostě prodloužila nám zdraví a krásu. A ono se to rozděluje, že nejvíce zajímá krása,
1: ano.
2: A muže zajímá víc ta kondice a zdraví, a pak se to někde protne. A zase ty ženy vydrží díl, tak kolagen určitě v tom hraje roli. A já jsem uživatelka proto, abych to pro vás zkoušela, jak to dobře funguje. A mám 11letou zkušenost s tím s naším produktem. A přišla jsem schválně do rádia bez make-upu, což musí moderátorka potvrdit,
1: ano,
2: protože
1: ano,
2: mě nevidíte. A chtěla jsem ukázat, že kromě toho, že se hodně směju a mám mimické vrásky, tak že si vážím toho, co mi kolagen dělá, a dělá mi dobře. Zevnitř i zvenku, a to vám přeju také.
1: Fantastické, to bol úplne úžasný predslov a úžasný taký úvod, antre, ktoré ste mohli vlastne dať celkovo Inka kolagénu. Je to taký multifaktoriálny dobrý pomocník, hej, že ja si ho nejako takto vizualizujem v úvode nášho rozhovoru, ale my si ho samozrejme rozdelíme aj na to, aby sme vedeli rozlíšiť ten, ktorý nám treba, ktorý úplne je taký ten, ktorý nám, nechcem povedať, že netreba, ale po ktorom by sme mali skôr siahnuť, aj si rozdelíme teda nejaké skupiny ľudí, pre ktorý je vhodný a kedy. Ale dôležité, čo mi napadá úplne na úvod, je, že naozaj ten trh je v tejto chvíli veľmi, dá sa povedať, že bohatý. Ako sa má taký laik, ktorý nemá až také vedomosti ako vy za tých 11 rokov, zorientovať vlastne v tom, že ktorý ten kolagén si vybrať, ktorý je pre nás vhodný a po ktorom by sme mali siahnuť? Pretože vybrať si pre amatérov, ak to tak môžem povedať, je niekedy naozaj obtiažné. Skúste tak v skratke povedať.
2: Chápu tú otázku, chápu i ten chaos v tých ľudských mysliach. Třeba žena, když vybírá auto, tak třeba niekedy stačí, že je červené.
1: Presne, farba.
2: Ale muž by už vysvětlil, že by mělo mít 4 kola, nějaký motor, volant, že tam třeba není. A na co jsou ty zrcátka, že to není právě na úpravu toho make-upu. Takže teď z nás samozřejmě neděláme jako kdyby hloupé, ale chci říct, že like se v té škále mnoha kolagenů na trhu, českém i slovenském, oba jsou doslova zaplavené, a špatně orientuje. A já mám takový jednoduchý klíč, aby si to zapamatovali, protože hodně mluvím, tak musím mít jednoduché klíče. Takže když je vyrobený z teplokrevných živočichů, to jsme prasata, kuřata, krávy, to je teplokrevný živočich, tak musí být cestou do výroby kolagenu tepelně upravený, tedy denaturovaný, tedy obrán o jeho vlastnosti, takzvaně mrtvý. A uvařený.
1: Ano.
2: Rozumíme tomu, že se některé věci musí uvařit, aby k nám neproniklo něco, co nechceme.
1: Ano.
2: Pak jsou zde studenokrevní živočichové. To jsou ryby, ještěrky, a určitě bychom nějaký ještě našli, ale z ještěrek se to nedělá, z ryb se to dělá. A když se kolagen dělá z ryb, a ryba je velmi starý živočich, myslím geneticky, tak má velmi jednoduché vazby bílkovin a neulpívají na nich přenosné informace, ty nemoci, kterých se potřebujeme zbavit. Takže u ryb sice sledujeme těžké kovy, které by mohly sebou přinést do produktu, ale nemusíme je teplem denaturovat, nemusíme vzít tomu kolagenu vlastnosti, a tak tedy vybírejte rybí. I kdyby to nebyl ten náš, tak první krok překonáte. Potom by měl být jednosložkový, protože u kolagenu platí, že bílkovina se nesnese s kyselinami, a když do bílkoviny kolagenu přidáme kyselinu třeba askorbovou, to je vitamin C, kyselinu hyaluronovou, která je také mezi kloubami a chrupavkami. Ta kyselina a bílkovina v jednom balení, v jednom produktu se moc nemusí a bílkovinu degradují, tedy ji ničí. Mm-hmm. A je-li tam v produktu, znamená to, že bílkovina už zase nemá svoje vlastnosti a už je tam zase mrtvá nebo spící a zase nám nebude prospívat, takže měl by být jednosložkový, rybí, bez přidaných konzervantů a barviv, protože většina konzervantů a barviv je právě kyselá. Mm-hmm. Takže 100% čistý, mořský, jednosložkový, myslím, bez přísad.
1: Ano.
2: A to je on.
1: Okay.
2: My takový jsme a pokud takový jsou i ostatní, tak tam byste už měli být blízko vybrané té kvality, co vám mezi těma buňkama nadělá ty zázraky.
1: Mm-hmm, takže taky to je aj Inka kolagén. My sa budeme dnes rozprávať teda predovšetkým o vašom kolagéne. Takže jednozložkový, rybí, čistý. A aký ste to ešte povedali?
2: 100% bez přísad, bez příchutí. Mm-hmm.
1: OK, takže toto máme taký základný nejaký teraz manuál, hej, ktorý je úplne prvotnou informáciou pre vás, ale budeme sa teda rozprávať samozrejme aj o tom, na čo si dať napríklad pozor pri etikete, čo by sme si mali odsledovať. Ďalej určite preberieme s vami aj, či je vyššia cena automaticky aj zárukou vyššej kvality, lebo v tomto podľa mňa mnohé spotrebiteľky a spotrebitelia často teda váhajú, či to logicky znamená to isté. Aj pre koho všetkého je teda kolagén vhodný, pretože my už sme si stihli povedať, že napríklad aj pre zvieratá, že sa veľmi odporúča aj pre deti?
2: U detí se zastavíme extra.
1: Ano.
2: U kočky dvounohé i čtyřnohé, tam to platí, že jsme teplokrevní živočichové, taky stárneme. I ona časem šedne a má méně toho pohybu a radši a spí na pohovkách. Takže ať je to pes, kočka, kůň nebo člověk, nebo dokonce jsme dávali kolagen slonovi v zoologické zahradě. Tak u něho na kožní onemocnění a na pevnost chrupavky v jak se jmenují ty jeho tlapky? ve sloních tlapkách.
1: Ano.
2: Zůstaneme u toho. A tam musím říct, že jde o to, že když jsme taky teplokrevný živočich, tak nám ta bílkovina ty struktury mezibuněčné umí opravit a postavit. Nevím, jestli bych ho dávala rybičkám. Asi ne.
1: To asi nebudeme skúšať, ale ak náhodou niekedy prídete medzi nás aj s takýmto experimentom, môžeme o ňom pokecať, uvidíme. Zatiaľ tu máme tieto informácie a tešíme sa na to, čo nám všetko ešte zaujímavé o kolagéne predstavíte. Do 16. hodiny tu bude so mnou pani Romana Ľubasová, majiteľka a užívateľka Inka kolagénu, takže ak vás táto téma zaujala, určite zostaňte s nami. Budeme v tom pokračovať aj naďalej.

0: 15 hodín 16 minút, takýto je aktuálny čas. Pekné popoludnie, stredajšie Prime z rádia, vy počúvate Daytime so Zuzanou a dnes tu v štúdiu nie som sama, ak nás máte naladených od 15. hodiny, tak určite dobre viete, že sa rozprávame o kolagéne a o jeho úžasných účinkoch na náš organizmus a je tu so mnou pre túto vec pani Romana Ľubasová, ktorá je majiteľkou a užívateľkou Inka kolagénu a už sme teda mali za sebou prvý vstup, kde sme si dali také úvodné antre, aby sme vedeli podľa akých zásadných nejakých takých povedzme základných kritérií si vybrať ten svoj správny kolagén. A teraz sa budeme rozprávať možno aj o cieľovej skupine, pretože ženy, aj muži, obe tieto dve skupiny vlastne kolagén potrebujú. Hovorím dobre, pani Ľubasová?
1: Áno, i muži mužov kolagén.
0: To je možno pre niektorých aj nová informácia, tak budem rada, ak vysvetlíte podrobnejšie.
1: A my sme na začátku, když vznikl kolagén, hovořili marketingově, že musíte nějak oslovit klienta, tak jak vaše rádio pustí skvělou hudbu, osloví klienta a pak mu můžete i něco říct, třeba že je 15 hodin a 16 minut. Tak my jsme mluvili na ženy. Ženy nás poslouchaly a už něco málo o kolagenu věděli, protože se vždycky zajímali o to, jak vypadat krásně a jak si to udržet co nejdéle. Ale ženy milují svoje muže. A když se muži dožívají bohužel nižších věků, tak ženy, které milují své muže, nás přenesly k mužům a pomalinku se stává, že i muži se o sebe začínají starat, je taková lepší doba, a kdy je zajímá, aby nejenom, že zasadí strom, porodí, teda splodí syna a postaví dům, ale aby si to užili ve zdraví s tou rodinou, kterou založili, tak začíná jim konečně záležet na tom, aby se kolem 40, 50, 35 nebo i 75 cítili dobře. A zjistili jsme, že se možná i bojí toho, že se opotřebovali cestou, že na sebe tolik nemysleli jako ty ženy, na které čekali, když někam odcházeli a ty ženy o sebe pečovali. Takže ano, muži mají úplně stejné buňky jako ženy a mezi těma buňkama mají ten kolagén a v určitém věku jim taky se přestává tvořit. A oni sice prošedivěli, vypadají velmi sympatičtí,
0: ano.
1: Ale pak jednou z toho gauče nevstanou, protože ty kolena jim nefungují. Ona ta žena uklízela, zametala, běhala se smetím po schodech a vodila a oni mezi tím měli tu úžasnou ženu, leželi na tom gauči, sice jsou krásně prošedivěli, ale mají lehkou nadvahu z perfektní kuchyně své ženy. A najednou to nešlape jak má. Samozřejmě vzala jsem teď jednu menší skupinu a ostatní jsou všichni krásní, vitální, sportují, běhají, turistiku dělají, na kolech jezdí, lyžují, když zbydou nějaká eura nebo koruny, nebo jezdí na sáčku od rýže. To je úplně jedno, potřebují kolagen. Mají ho mezi všema buňkama. A kromě mužů a žen existuje ještě jedna skupina lidí, a to jsou děti.
0: A
1: víte, děti do 25 let, to jsou velké děti, já mám syna 25 let, jo. Ne, děti všeobecně mají kolagenu dost. A pak tady máme mládež, která nám doslova před očima roste. Za prázdniny urazí klidně 11 cm. Jejich boty se zvětší o dvě čísla.
0: Ano.
1: Takže umíte si představit, když takový malý človíček se stává větším, že mezi jeho buňkama je hodně práce, hodně rychlé práce, takzvané růstové prostě skoky. Říká se pak takovým drobným bolístkám, vlásečnicové zlomeniny nebo únava při růstu. Vlastně jsou to takové, já bych řekla, úplně normální jevy, ale když ty děti zatěžujeme nebo naopak velmi nezatěžujeme, tak může docházet k tomu, že i oni se stanou krátce nebo dočasně naší skupinou a buď je to namáhaný sportovec, malá tenistka, malá baletka nebo malý hokejista. Teď momentálně běží malý fotbalista. Takže ano, oni taky, ale jen když mají ten výdej takový anebo nějakou poruchu tvorby kolagenu, třeba nevím, s pokožkou, s vláskama, s růstem. S růstovým hormonem, s nima věcma. Tam ten kolagen se spotřebová buď rychleji, anebo se tvoří pomaleji, tak tam můžeme kompenzovat, ale od toho jsou pediatři, aby vám vyhodnotili, jestli to vaše dítko je hodno. Nejsou ve výlukách, ale zdravé děti by ho měly mít dost. Ženy, to už je dneska skoro od 18 nahoru, to jsou prostě ženy. Jo, tak řeší co? Pokožku, vlasy, nechty, ještě neřeší klouby. Ale když si vyberou správný kolagen, tak aniž by to věděli, tak vedlejším účinkem krásných vlasů budou i zdravější a pohyblivější klouby. A muži, když teda chcou pohyblivější klouby,
0: tak
1: aniž by to věděli, tak ty jejich tři vlasy budou delší a pevnější. Jo, neumíme udělat tisíc nových vlasů, to umí v milionech vlásků, to umí třeba v Turecku, ale ty tři, co tam jsou, budou delší a pevnější.
0: Fantazie.
1: A o tom to je. Když funguje, tak funguje na všechno a je pro všechny. A děti mají kolagenu dost, takže jen těm, kteří ho opravdu potřebují a jen v těch epizodách života, kde by im mal prospívať.
0: Uh-huh. Tu je možno aj dobre povedať, keď vlastne spomínate takú komplexnú účinnosť toho kolagénu, že my ako nejaký teda potenciálny užívateľi, aby sme nemali pozerať, že tento je špeciálne, čo ja viem, na kĺby, tento je špeciálne na vlasy, tento je špeciálne na pleť. To väčšinou podľa vás asi úplne nefunguje. Čiže ak by mal byť dobrý, tak pokrie vlastne celé spektrum týchto vecí.
1: A řekla bych, že kolagén je určite, pochopte ho ako vodu. I tak, jak je vodou tvořen človek, a je má ich v sobě hodně.
0: Ano. A je dôležité ju aj veľa teda príjmať.
1: Takže tak, jak je človek tvořen vodou, tak je tvořen i kolagénem. Mm-hmm. Kolagén je takový partner, lepidlo, pojivo mezi buňkami. A těch buňek, z kterých jsme složení, tak to je opravdu velký množství buňek. A teď dojde k tomu, že některé mají trošičku jiný tvar. Představme si třeba Lego nebo Tetris, podle toho, kolik nám je. Jiný tvar a tvoří pokožku. A jiný tvar a tvoří krevní cévu. Nebo mají jiný tvar a tvoří mezichrupavkový prostory. Nebo oční rohovku, pánevní dno. A oni se podle toho nachází i v té rybě, kterou my zpracováváme. Uh-huh. A teď to nebude úplně hezké, ale my zpracováváme prémiovou rybu. Bereme z ní kůži, očička, cévičky, bereme z ní všechno. To znamená, že dokážeme pak čistou hydrolyzou udělat malinkatý kousíček, jmenuje se peptid, ale on pochází z různých částí, to znamená zastupuje kolagen typu 1, důležitý pro pokožku, dvojku i trojku a ostatní, jejich asi 28, v méně měřitelných hodnotách, takže na obalu, když ho neuvádějí, většinou ho uvést nemohou, protože jim nebyl zjištěn. A když uvádí, tak to ještě pořád neznamená, že tam je ve formě, která dokáže stavět. Může tam být ve formě bílkovina energie, to známe proteinový drinky, proteinový tyčinky, ano. Prostě protein, vývar, jakákoliv huspenina, cokoliv, co máte rádi, mastního, tučního, bílkovinného krkovička. Mm-hmm. Tak to všechno jsou bílkoviny, ale nic z nich nepostavíte, kromě velkého bříška třeba, nebo do lepší nálady, ale nepostavíte z nich mezibuněčný prostor. Mm-hmm. Takže ano, jsou různé typy kolagenu, ale když je kolagen dobře a šetrně zpracován a zachová si svoji strukturu a je zpracován z celé konkrétní ryby, což asi nikdo ani nemůže vzít jenom z kousku ryby, to by stál opravdu 1 gram více než zlato, tak v tu chvíli vám funguje na všechno a tělo je dost chytré a podle priorit a určitého svého vlastního SOS systému opravuje v těle a doplňuje a čím dál ho užíváte, tím méně se bojí šetřit a pošle ho právě tam, kam potřebujete.
0: Veľmi dobrý pomocník, ten kolagén. A na to, aby sme vlastne dosiahli tieto jeho účinky, ktoré spomínate, o ktorých sa rozprávame, určite je dôležitá nejaká doba a pravidelnosť a taká kontinuita v tom, aby sme boli nejakým spôsobom konzistentní v tom užívaní. Tak povedzme, je aj nejaké časové rozmedzie, že ja neviem, existuje, že za toľko a toľko mesiacov už pocítime prvý účinok a možno aj uvidíme, alebo ako to funguje?
1: Tady je důležité říct, že tělo samozřejmě je chytrý, ale zase není super chytrý. To znamená, že když tam něco pošlu ráno ve středu, třeba dnes, tak ve středu odpoledne to ještě nebude nic stavět. Nejdřív se to krevní řečiště v tenkém střevě naučí, že tam něco chodí, pak si na to šáhne, pak to začne přebírat do krevního řečiště a pak s tím začne jezdit na nejdůležitější místa a pak s tím začne jezdit i do té periferie. Mm-hmm. Takže pojďme si říct, že účinky se projevují po týdnech. Tak když slyšíte trávu růst po týdnu, tak to bychom si přáli, ale lidé mají svoje placebo. Já, když si dám růžovou lentilku, tak mi může přestat bolet hlava. Mm-hmm. I kdybyste mi ji vyměnili, já z toho nevšimla, to budu vědět. Takže týdny. V druhém, třetím měsíci už si je člověk jistý, že ten kolagen to dokáže. Takže po dobu 3 měsíců ho užíváte každý den. Mm-hmm. A potom mu ho nesmíte vzít, to jak když zhubnete, tak taky si nepůjdete rychle zase přibrat. Mm-hmm. Zkoušíte nejdřív intenzivně s trenérkou, tak pak se dostanete kam chcete, to je ty 3 měsíce s kolagenem, a pak ho tam posíláte pravidelně, aby věděl, že to myslíte vážně, že opravdu nemusí zase začít šetřit, že se to nezastaví. Takže nejdříve to leze do těla i do peněz a potom už jenom do těla a to bychom chtěli, aby jsme se tu bavili během písničky o cenách. Mm-hmm. Moc levné, barevné, třpitivé a 10 jakoby složkové bývá většinou jen marketingové. Mm-hmm. Jo, málo které mléko dneska vidělo krávu, natož kolagen, který přichází odevšad. A my jsme skuteční výrobce, milujeme ten produkt, máme kolem sebe, já tomu říkám, ty naše pokusné králíky a kočky dvounohé i čtyřnohé, kteří s náma jsou 11 let. A když se třeba úplně zdravému člověku pak něco stane, třeba se řízne opravdu hlouběji a ono se mu to pomalu zhojí jako z hororu, tak to ani nemusíme dávat na internet. Ta jeho skupina, s kterou sdílí ten svůj úraz, ví, že se zahojil tak rychle, že už je zase v kondici a už zase běhá po horách se psem. Jo, že vlastně funguje to a my si budujeme ta značka se buduje sama mezi váma. Češi i Slováci nám dali důvěru na začátku, když jsme tady byli tak skoro sami a už si to říkají mezi sebou, zkus tohle a když už nic, tak tohle. Dopřáli jsme jedné ženě umělá prsa. Ona měla špatné hojení a strašně se bála jizev.
0: Mm-hmm.
1: A po asi 5 letech užívání si nechala odstranit v obličeji znamínko, že radši tam bude mít jizvu, než takovou jakousi potvorku. A když zjistila, krásně se to zhojilo, tak zavřela oči a nechala si udělat, bavíme se o mamince po dvou dětech, co si moc přála, aby měla hezky prsa, nechala si udělat prsa a kolagený vlastně změnil život, nejenom tím, že spojuje buňky, ale že ji po dlouhodobém užívání změnil takové široké keloidní jizvy na naprosto perfektní hojení. A na to se na marketingové texty blbě píšou.
0: No jasné, nejlepší je ta prenesená zkušenost, keď si ju aj vlastně vaši uživatelia.
1: Ona to všude, že to hrdě ukazuje.
0: Áno, tak presne, takže tešíme sa z toho, že máte teda spokojných spotrebiteľov a užívateľov a vašich zákazníkov a budeme sa teda o týchto fantastických účinkoch kolagénu aj o veľa zaujímavostiach s touto témou spojených ešte rozprávať, pani Ľubasová, takže ďakujeme zatiaľ za tieto informácie a vy určite zostaňte s nami, pretože my už o pár minút budeme pokračovať.
2: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádio Viva.
3: Povedz mi, Linda,

0: Krásne stredajšie popoludnie praje všetkým Zuzana z rádia. Víva, máme krátko po pol štvrtej a dnes sa rozprávame o naozaj mimoriadne zaujímavej téme, o kolagene, o jeho účinkoch na naše telo, na náš organizmus, na našu pleť, na naše vlasy. A spoločne so mnou je tu v štúdiu až do 16. hodinky pani Romana Ľubasová, ktorá je majiteľkou a užívateľkou Inka kolagénu. A už sme si teda povedali naozaj množstvo hodnotných informácií o tom, aj vlastne čo kolagén obsahuje, podľa čoho by sme ho mali nejakým spôsobom vyberať, ako ho užívať. Ale keď sa nad tým zamyslíme úplne tak laicky, čo pevne verím, že sme teda presvedčili niektorých našich poslucháčov vyskúšať váš kolagén, tak teda nejakým spôsobom si ho zadováži. Ako by si mal predstaviť to, čo sa skrýva v tej modrozlatej krásnej krabičke vášho produktu? Poďme to nejako vysvetliť.
1: Tak když vysvětlím, proč je modrozlatá, protože modrá je nebe, žlutá je slunce a nechtěli jsme působit jako lék a nemoc, ale jako řešení, prevence a zdraví a krása. Takže modrá a zlatá, prostě nebe, slunce, moře, písek, mořské ryby. Tak mi to tak přišlo, že prostě nechceme být bílí s červením, jakože jste nemocní.
0: Ano.
1: A uvnitř najdete 30 zlatých sáčků, které jsou plné 3 gramů bílého prášku. A ten bílý prášek, to je 3000 mg kolagenu čistého. Každá dávka je balena zvlášť proto, aby se k ní nedostala vzdušná vlhkost a aby si zachovala právě to, co velmi šetrně a bez konzervantů separujeme z té ryby, tak aby byste ho vlastně nezničili v nějaké pixle nebo prostě v nějaké věci, která by podléhala zkažení. Takže 30 zlatých sáčků uvnitř modrozlaté krabičky s názvem Inka kolagén. Vlastně Inka evokuje něco jako poklad Inku. Ale je to jenom zkrátka mé předchozí činnosti. Jsem zastupovala české a slovenské klienty při těžkých škodách na zdraví a na životě. A měla jsem International Consulting Agency, jakože Inka.
0: Okay. A vznikl z toho Inka kolagen.
1: Protože jsem taková maminka, tak jsem si říkala, že mě nevadí, když si budete myslet, že je to poklad. Já si to myslím taky. Takže Inka kolagen je takový, jaký je a ty 3000 mg v každé na tom sáčku jsou přesně ta dávka, kterou vy si nasypete do suché sklenice. Teď pojďme na hypnozu. Suchá sklenice. Do suché sklenice. A zalijete neperlivou tekutinou a jedno je si ráno, večer, před jídlem nebo po jídle, vypijete svůj kolagén a on projde přes žaludek nepozorovaně do krevního řečiště, přes tenké střevo a vrhne se do opravování toho, co je potřeba a udržování toho, co tam už je. A budete zdravější a krásnější. Teda díl, než vám to ta příroda naplánovala, no tak to za to stojí.
0: Prečo je nepomôcť, jasné. Ale je teda dôležité samozrejme zostať hlavne pri tom užívaní, aby sme boli konzistentní a aby tam tá pravidelnosť bola vytvorená, aby to naše telo pochopilo, že aha, toto dostanem pravidelne, nie je to len nejaký jednorazový aspekt.
1: Áno, je to, jak jsem říkala, s tím cvičením. Nejdřív 3 měsíce balíme tu figuru do plavek a když to vyjde, tak se nepoložíme na gauč, ale postupně přidáváme sem tam nějakou kondičku. A když výjimečně zapomeneme na kolagen nebo si dáme čipsy, tak by se nemělo nic stát, ale ta pravidelnost je samozřejmě důležitá a vlastně všechno je důležité, jako říkat s partnerovi, že ho máte rádi, babičce, že ta buchta je dobrá. Tak stejně tak ta pravidelnost platí i u toho kolagenu. Prostě když ví, že nemusí šetřit, tak se dostane i na věci, které jsou na povrchu, protože jak víte, to tělo prostě na konci už funguje jenom tak, aby dejchalo, myslelo, aby srdíčko bouchalo a nějaký šedivý vlasy nebo pevný nechty ho v určitém věku přestávají zajímat, ať jste žena nebo muž. Takže pojďme tomu pomoct.
0: Jasné. A v takomto období, keď teda prichádzajú aj prvé tropické teploty, máme tu leto, myslím si, že to je úplne ideálny nejaký štart na to, aby sme začali teda užívať aj kolagén. Ako vie našej pleti, keď už spomíname aj tú pleť, pomôcť napríklad v takýchto teplých dňoch?
1: Poďme si říct, že pleť je najväčší orgán našeho tela. A řekla bych, že se dokonce i jako nedoceňuje. A teď ho budeme hojně ukazovat těm paprskům, který někoho už stvou po týdnu a někdo je vyhlížel celou zimu. Takže máme tady kolegu, který se teď nemůže bránit. A on je blonďák. Je to váš tady Slovák, je to muzikant a vždycky se na jaře opaloval hodně do růžova. A někdy jsme si říkali, že si ho potřeme nějakou dobrou omáčku a sníme ho. Ale, protože on chodil na brusla, hrál tenis a běhal s kytarou, tak jsme se mu 11 let se známe, 11 let jsme se mu mohli smát, ale posledních 5 let se nám opaluje krásně do hněda a už nemá ani ty roztomilý pihy a prostě celkově vypadá těch 11 let pořád stejně, to nechápeme, my ženy. A prostě ten kolagen na jeho pokožce odvedl velmi dobrou práci, protože určitě to znáte, buď malé děti, nebo světlejší typy, máme s tím problém, vylezeme na sluníčko jenom červení, slezeme ze sluníčka hned zase bílý. A prostě ten pigment, když je dostatek kolagenu v pokožce, tak má dost volného prostoru, aby to dělal správně, aby správně reagoval, rovnoměrně pigmentoval, nedělal výkyvy, nedělal ženám pigmentové skvrny, nedělal mužům červený nosy a oloupaný čela, když teda jezdí na těch kolech, aby nemuseli být s náma furt doma. Takže ano, pokožka je velký orgán. A pojďme se zastavit ještě u jedné pokožky. A to je svědění, komáři, hojení, škrabání, drobné úrazy. Nepůjdeme až k ekzému, to se sem nehodí. Okay. Ale prostě celkově. Když je potřeba vystužit ty buňky, tak zase každá ta kachlička té pokožky mezi sebou a druhou kachličkou má kolagen. A je-li to největší orgán, tak mu určitě prospějeme, když tam pošleme funkční kolagen.
0: Super, tak to je niekoľko takých pridaných ako keby účinkov, o ktorých možno mnohých ani nevedia, mnohí ľudia teda. No, čo sa týka mužov, tak my sme ich tak okrajovo nejako teda ako keby prešli. Chcete sa ešte vrátiť možno k tomu, prečo by mali aj muži nebáť sa siahnuť práve po vašom kolagene?
1: Áno. Vůbec se nám stává nám ženám, že tak nějak opomíjíme a takže muži ještě pořád to není taková moda, aby to řešili dřív, než to začne bolet. A ještě pořád se považují za hrdiny, ale dneska už víme, že když si v 80 zvednu nohu a zavážu tkaníčku, tak to bude stejně důležité, aby nejenom to, že jsem si naspořil nějaký sval, takže jsem si naspořil i to, že když už zvednu, takže mi tam nezůstane. Takže ano, potřebují to. Dožíváme se čím dál vyššího věku a to, co si přejeme, a stáří není pro sraby, abychom byli v kondici. A jestliže je mezi všema buňkama, tak to ten chlap pochopí. Když mu to řekneme, že mezi každou jeho buňkou je uvnitř kolagen a bude ho tam čím dál míň, a budou ty záda a ty všechno, co udělal tolikrát správně, najednou může bolet, tak si myslím, že bude rád, když nás objeví buď sám, anebo když mu to teda nacpe ta žena a on jí bude důvěřovat, že to s ním myslí dobře. Takže ano, muži určitě ano a ne až to bolí. Klidně dřív.
0: Ano. Ta prevencia, ako keby zasiahnuť včas ešte, než
1: aby
0: sa objaví
1: problém. Aby to nezačalo tlačiť, aby to nezačalo bolet. Protože to, co nás bolí, to, co je ta artróza, to, co je ta bolest, je, že to ostré lúžisko kloubní začne být ostré a začne tlačiť do měkkého, začne tam vyběhávat nějakou linku, která tam nemá být. Teď mluvím k mužům.
0: Ano,
1: prostě to lúžisko běhá ve špatné dráze a nadělá tam v měkkých tkáních tu bolest a ta se projeví zánětem a oni pak dostávají proti zánětlivé léky, ale nemění dráhu toho ložiska. A když to zvlhne a napije se to jako houba, tak to zase může začít při správném užívání běhat ve stejné správné linii a může to přestat i bolet.
0: To je dobré vědět.
1: Mechanika pro muže.
0: Ano, ano. Máme aj nějaký taký možno vek, pri ktorom by mali muži spozornět. Je mi jasné, že je to velmi individuálne od viacerých faktorov, od veku, možno pohybu, strávy, životného štýlu, ale možno len predsa nejaké také rozmedzie, že v ktorom by sme mali spozornieť, že toto už je asi ideálne obdobie ten kolagen nasadiť.
1: Už
0: teraz, okej, dobré. Víte,
1: dřív bývalo, že byli lidi unavení, že pracovali hodně fyzicky, ať ve fabrikách, ať byl horník nebo hokejista, prostě ten pohyb, ten výdej tam byl vyšší, než se po něm chtělo. Jenomže se dost měnila pozice těla, to znamená, že se teďka všichni buď sedíme, nebo stojíme, nebo jsme ohnutí. To jedno, jestli zubař, mám krásný zubař, 30-letý nebo 60-letý, kouká do pusy, ale on je v té jedné poloze. On si vás na tom, jo, rozumíte mi, už nechodíme odpoledne tolik po zahrádkách, nechodíme tolik na procházky, jenom sedíme v autě a přejedeme pro děti, nebo na nákup a zase sedíme. Takže vlastně teď už mnohem dřív, než dřív. A jasně, do 25 let máme kolagenu dost. Do 40 nás většinou nic nebolí. A pak, až to začne bolet, to je to, co jsem jim říkala, dřív, než to začne bolet. Udržte to své ložisko, ať je zrovna v jakémkoliv orgánu, co nejdýl běhat v té správné ose, ať vám netlačí, kde nemá. Takže
0: nech nespôsobuje bolesť. Hej, to je asi to, čo všetci chceme, takže to je dobré vedieť. To sú dobré a cenné informácie. Pani Ľubasová, ďakujeme za ne. Budeme v nich ešte pokračovať o malý moment. Takže určite zostaňte s nami aj naďalej.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Pekné stredajšie popoludne, priatelia, stále počúvate Daytime so Zuzanou a ešte stále sa rozprávame o kolagéne a o jeho účinkoch na náš organizmus, na naše telo, na našu pleť, na naše vlasy, na naše kĺby a o všetkom podstatnom, čo by ste asi mali vedieť aj vy. A rozprávam sa o tejto téme spoločne s pani Romanou Ľubasovou, majiteľkou spoločnosti Inka Kolagén. A už sme si teda povedali naozaj, že veľa hodnotných informácií o tom, pre koho je vhodný, prečo ženy, prečo muži, prečo deti, prečo aktívni ľudia, vlastne pre všetkých z nás je táto látka veľmi dôležitá. No mňa veľmi zaujalo a predpokladám, že ani mnohých z vás o tom možno nepočuli, že je veľmi podstatný kolagén aj pre zvieratá a teda odporúča sa práve váš kolagén aj nejakým spôsobom ponúkať aj našim zvieratkám. Tak možno skúsme trošku ozrejmiť našim poslucháčom viac aj túto tému.
2: Musíme im to ozrejmiť, pretože pejsci ani koni, ani kočičky si to sami kúpiť nemohou, takže musíme im to říct.
1: Tak.
2: Ja bych na ty zvířátka šla formou spíš historek. Mm-hmm. A ja sama mám dva nemecké ovčáky, dvě sestry, jednu jarní a jednu podzimní. A jejich předchůdkyně, která se mnou vydržela 15 let, což na vlčáka to je dobrý, teď udělali lidi, tak vlastně měla tu čest užívat náš kolagen fakt 5 let v kuse. Mm-hmm. A vlčáci mývají velmi brzo šedivej čumák. Mm-hmm. A ona ho měla nešedivej. Takže jednu dobu si mysleli lidi, že náš hluchý 14-letý pes a ještě ňátko, které trpí ve vedru, teď jak jsou tyto vedra,
1: ano.
2: A podali na nás, že máme štěně,
1: jejda,
2: na zahradě nereaguje, úplně apatické, a ona to byla naše 14-letá spicifena. A veterinární zpráva přijela rychle a pochválili nás, ukázali jsme jim jak poslední pevného vínko, tak krásné granulky, kolagen jsme jim ukázali a vysvětlili jsme jim, že podle průkazu a prostě fotek a Instagramu,
1: ano,
2: že to je ten stejný pes, který tady hluchý lehává a nevadí mu, že trošku leží na sluníčku. A potom máme spoustu krásných zkušeností z útulky.
1: Mm-hmm.
2: Víte, tam, když se dostane pes opravdu ve špatném stavu a celý Česko i Slovensko miluje útulky a pomáháme, nejenom já a vy a prostě umíme to, tak my ještě děláme to, že třeba vybereme jednoho a tomu nadělíme třeba 6-měsíční kůru, aby se fakt dostal ten pejsek do kondice. On nemá placebo. On neví,
1: ano,
2: že má se rychle hojit. On neví, že se mu mají všechny ty zevní jizvy, ty vnitřní, na to jsme tam my lidé ti hodní, co pomáhají, ale ty vnější věci, že se mají hojit, že se mají zlepšovat, že se má lépe chodit, že prostě má se dostat do kondice.
1: A proč se to děje?
2: Ano, nemá placebo, funguje to. A víte, umíme ještě to, že umíme už dneska říkat lidem, že už zase ta prevence. Mm. Víte, u koní třeba je to strašně zajímavé. Člověk u koně má velký výdaje, když se něco stane, ale obrovské výdaje, to jsou veliký, to, ta psí veterina, to je ještě levná dovolená. A když se to řeší preventivně a nedojde k tomu, tak nakonec se zjistí, že jim to ten kuň mnohonásobně vrátí. On musí stát na těch 4 bodech a nést 600 kilo.
1: No, beru tak.
2: A trápí je, představte si, koně taky trápí zuby, pokožka, jo, taky je trápí ty kosti, chlupavky, rohovina, oni máme nechty, oni mají kopytka. Takže ani kůň nemá placebo a i tam to funguje.
1: Výborné.
2: A tam třeba veterina v Brně, jako univerzita, nám dala možnost takzvaně kůň na odstřel ještě chvíli trápit účinkem našeho produktu a nakonec se jí narodilo hříbě a na těch nohách, co jí nedrželi, se udržela. A to hřibí bylo přirozenou cestou.
1: Úžasné.
2: Takže, ale říkám, pro zvířata je stejně důležitý, ale oni si ho nesypou do suché sklenice a nezalívají vodou ty zvířátka.
1: Aha, tam je to
2: ale
1: jinak.
2: Ale sype se jim na žrádlo, těsně před sežeráním, vybírá se to oblíbené a zatím jsme měli snad jednu nafrněnou kočku a jednoho divného retrievera, kterým to úplně nechutnalo. Ale je to čistý přírodní prášek, který normálně zamícháte do žrádla a pak pozorujete, jak vám ten pes, kočka, kuň, slon prostě drží pohromadě.
1: To je úžasné.
2: Díl, než jim příroda naplánovala a zvířátka to mají kratší, kromě teda želviček, papoušku. Myslím, ti pejsci,
1: ano,
2: když mají 10 až 13 a mají pak najednou zdravých 15, tak to doceníte.
1: Určitě.
2: To bývají kamarádi, to
1: určitě,
2: jsou ti, co je zavřete manželku a pejska do kufru auta a za hodinu pes vás vítá a manželka se rozvádí.
1: Tak, je to možné.
2: Kupte svému psovi kolaněn.
1: OK, tak to znie ako naozaj presvedčivá rada, ale naozaj vidíme, že to spektrum je široké od žien, mužov, detí až po zvieratá, takže naozaj sme sa dozvedeli množstvo nových informácií, za ktoré vám ďakujeme, pani Ľubasová. Poďme si ešte na záver možno zhrnúť pre ľudí a pre poslucháčov, ktorí si nás nestihli vypočuť v úvode hodinky, také nejaké praktické krátke zhrnutie, že po akom kolagene by sme teda mali pozerať, čo môžeme očakávať v tom vašom peknom modrozlatom krabičkovom obale a čo vlastne

0: které zajímá ženy po porodu, i starší babičky, když se smějou vtipům, tak cvrkají. A takže, aby se to zpevnilo, za to může kolagen. Oční rohovka, o které se moc nemluví. Uložení zubů. Aby tam prostě, když už vám ten zubař udělal fakt krásný zuby, tak aby v té posteli jménem Dáseň a krásně držela. A pevnost pokožky, suchý lokty, mezi očima, za uchem, hojení, škrábání, prostě celá ta obrovská pokožka, která může škaredě pigmentovat, blbě se opalovat, dělat pigmentový skvrny, pokožka to ano. docení, protože ten největší orgán mezi každou buňkou se za ruce drží kolagenem. A samozřejmě pohybový aparát, vnitřní orgány, chrupavky, když jsou vlhké, tedy proložené kolagenem, tak netlačí, kde nemají, tím zdravím na závěr všechny muže. A prostě celý se to drží za ruce. Kdybych měla vybrat, jaký jiný produkt bych vyráběla, tak už mi zbývá jenom voda a ta no, už existuje.
1: A to už máte smolu, takže zostaňte takže pri tom kolagene.
0: Inkakolagen, máte ho na Slovensku i v Česku v lékárnách, máte ho na našem webu. Inkakolagen, modrozlatá krabička, prostě je to jasný.
1: Ďakujeme, pani Ľubasová, že ste prišli medzi nás, že ste nám aj ozrejmili tento váš svet, pretože cítiť, že vy tým naozaj žijete, tak vám prajeme veľa spokojných klientov, veľa spokojných zákazníkov, či už tých zvieracích alebo ľudských, a minimálne ďalších 11 rokov v tomto, čomu sa venujete, pretože vám to očividne ide dobre. To bola pani Romana Ľubasová, majiteľka a aj užívateľka Inka Collagen. Tak ďakujeme ešte raz, že ste boli s nami.
0: Veľce mne tešilo.
1: Tak dúfame, že vám rozhovor padol vhod, že sa vám páčil, a my budeme samozrejme v Daytime pokračovať aj naďalej.
2: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.